chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prsten ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám.

Stvrzuje žegr v cetence a píská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.